Do 4. hodiny nám ešte dramaturgia rádia BBC ponúka sonátu pre violončelo a klavír číslo 1 e-mol Johannesa Brahmsa opus 38, časti Allegro non troppo, Allegretto quasi menuetto a Allegro. Predstavia sa Cyril Škerianec a Mojca Pucejl.

venku, to jen písmena se řekla. Dnes určitě se v tobě něco roznítí. Otočíš se za lopatkou mezi pruhy světla.

nejlepší přítel rychle odsedí. Stopy tváře na podpadku, za sebe jsem se pral.

mezi pruhy obav. Rozpráší se, co se tady povídá, než se stěny dotknou června, změní se obav.

0: iste novotou tvou to je. A iste novotou tvou to je. A iste novotou tvou to je.
1: V týchto dňoch sa skončila prvá fáza skúšania novej baletnej inscenácie v Národnom divadle Košice Korzár na motívy textu Lorda Byrona a skladateľa Adolfa Charlesa Adama. V Košiciach ju choreograficky a režijne naštudoval renomovaný choreograf a tanečník Jiří Bubeníček, s ktorým sme sa o tomto diele zhovárali.
2: Já jsem vlastně tady byl poprvý, když jsem tady stavěl vlastně premiéru Kafka Proces a ta premiéra už byla vytvořena pro královský švédský balet ve Štokholmu a tady se jenom jakoby adaptovala, měnila malinko, ale ta verze už byla hotová. Tentokrát mě pozvalo vedení Národního divadla, abych vytvořil úplně z rusu novou choreografii a nabídli mi Korzára a protože já jsem režisér, který má rád příběhy, rád ty právým pohybem, tancem, baletem příběhy, tak jsem na to samozřejmě hned skočil a souhlasil a teď jsem tady vlastně pracoval 2 měsíce se souborem.
1: Vy jste se už někdy s tímto baletom stretli, či už jako tanečník alebo choreograf?
2: Jako tanečník ne, já jsem teda tancoval všechny velké role, jak v Hamburku, tak v Drážďanech, tak i v pařížské opeře, ale nikdy za celou kariéru jsem netancoval jakoby celovečerní balet Korzára. Pamatuju si, když jsem byl ještě jako student na konzervatoři, tam jsem na jeden absolventský večer tančil, ale to bylo jenom Grampa, to je takový ten známý duet s partnerkou, ale to trvá nějakých 7 minut a je konec. Ale jako celý večer Korzára jsem jako interpret nikdy netančil.
1: Korzár mal mať pôvodne premiéru v apríli. Táto premiéra je preložená, ale vy už určite máte rozpracované toto baletné dielo, už ste aj v nejakom skúšobnom procese. Poďme k tomu, že z čoho vychádzate? Ste vlastne v tej klasickej romantickej podobe?
2: Přesne tak. Je to úplně nová verze. Já jsem si vybral hudbu, ale mně se vždycky na Korzárovi nelíbilo to, že za prvý ta hudba byla malinko jenom jakoby se předvádí jenom ta technika, jak jsem se zmiňoval, já mám rád příběhy. Takže jsem si tu hudbu vzal a úplně jsem si ji sestavil tak, jak já jsem chtěl a udělal jsem si úplně nový libretto, novou dramaturgii té hudby a vlastně jsem šel k začátku. To znamená, že jsem zjistil, že celý tenhle ten příběh inspirovaný básní Lorda Byrona, která je nádherná, dokonce když měla premiéru, ta povídka, když se vytiskla 1814, tak během jednoho dne se prodalo 1000 knih a bylo to strašně známý. A tenhle ten příběh, ta básnička je nádherná, je taková stručná a jsou tam vlastně 3 hlavní postavy a je to krásně napsaný o takovém tom exotickém světě pirátů a takový to dobrodružství, souboje a taková ta tajemná krása harému, místo vášní, omavných vůní a svůdných iluzí. Takže tohoto se mi strašně líbilo a vlastně to byl takový ten začátek toho všeho a my jsme potom s mojí manželkou, s Nadinou, která vytváří i kostýmy, my jsme spolu pracovali na hodně baletech už, aspoň 10 a děláme spolu i tu dramaturgii a vlastně jsme postavili na téhletý bázi té básně celý jakoby ten nový příběh, protože každý píše, že to je dělaný podle té básničky, ale každý si k tomu přidá tuhletu roli, tam ten charakter, tam ten příběh. A nakonec to libretto toho baletu je podle mě velký myšmáš a nikdo tomu nerozumí. Já si vždycky kladu za úkol to, aby to bylo krásný, aby to bylo hezký, aby to bylo moderní, ale na špičkách, ale aby tomu hlavně divák rozuměl.
1: Co jste tam přidali, co jste možno ubrali, co je vlastně ten děj? Je to klasický Korzár, len rozkošatěný?
2: Ne, právě naopak. Právě vlastně ten originál Korzár má aspoň 3 hodiny, 3 jednání a je tam strašně moc charakterů a nikdo se v tom nevyzná a ty charaktery jenom tancují a dělají, předvádí vlastně jakoby gymnastiku. To nemám rád tohle, to nesnáším to. Takže jsem to by jakoby ubral. Hlavní hrdina, ten pirát je Konrád, který se zamiluje do svý Medory a jsou na tom ostrově těch pirátů, ale protože Konrád je takový jakoby osamělý nebo má temnou duši, tak strašně rád cestuje tou velkou lodí a zase tu Medoru opustí a ta furt na něho čeká. A dostane se do harému, do Turecka a zjistí, že ten sultán chce ho napadnout. A on ho chce překvapit, takže ten pirát napadne dřív toho sultána. Jsou tam boje, jsou tam krásné dámy, které tancují, je tam harém. A najednou se tam objeví Gulnára, která se do tohohle Konráda, toho hlavního piráta, zamiluje a pořád ho chce a chce ho a chce ho. Ale ten Konrád je věrný a zůstává věrný tým Medoře, ale ta se doví, že Konrád byl uvězněn, že možná umírá a žalem zemře na tom ostrově těch pirátů. A tak Gulnára, protože ho má ráda, tak ho osvobodí, oni spolu utíkají z toho harému, Gulnára zabije toho sultána, vrací se na ten ostrov těch pirátů a ten Konrád zjistí, že ta Medora je zemřela. A Gulnára, která ho má ráda taky, tak chce, tak říká, pojď se mnou, pojď se mnou. A on je i po té smrti věrný a veme ten svůj koráb, tu velkou loď a s tou mrtvou Medorou odjíždějí pryč. Takže to je takový hezký, romantický. Mně se strašně líbilo na té básni, že se to koncentruje právě na tyhle ty tři hlavní postavy, Konrád, Medora a Gulnára, takový ten trojúhelník.
3: To je príbeh, ale ako si to máme predstaviť z hľadiska toho tanečného umenia? Spomenuli ste tie špičky, bude to teda naozaj ten klasický balet, alebo ideme už aj možno nejakou líniou k modernému tanečnému divadlu?
2: Tak ja som tanečník, v 18 som odešiel do zahraničí, 33 let som pracoval v Nemecku, byl som pozvaný ako snad jediný, vôbec žiadny český tanečník nikdy netančil v pařížské opeře, ja som s ním hostoval, takže som projel celý svet, vytvořil jsem i choreografie pro Ameriku, v New York City Ballet, San Francisco Ballet. Takže jsem měl štěstí ve své kariéře, že když jsem třeba například tancoval ještě, takže vždycky přišel nový choreograf, tak jsem mě vybral i na klasickou choreografii, takový ten typický balet, anebo na úplně moderní. Takže jsem se jakoby naučil oba dva styly za celou svou kariéru a mně se to strašně líbilo, protože já nejsem umělec, který dělá jenom jednu věc, ale mám rád takový jakoby ten chameleon, že má hodně barev svých. A tak i já choreografuju. To znamená, že co jsem se naučil za tu celou kariéru, tak já se snažím v těch neoklasických baletech, na špičkách, krásné linky, ale už dát takový ty volný pohyby, víc tělem, víc krásně, ať se to plynule hejbe, blíží se to víc tak jakoby tý moderně, ale zůstává to jakoby ta tradice toho baletu. To znamená, že v dnešní době, v 21. století, se ten balet posouvá taky někam dál. Není to takový to strnulý, nudný balet, ale myslím si, že právě, že jsme se posunuli dál, že ta řeč, ta taneční už je jiná a hlavně v mém baletě každý krok musí vyjadřovat příběh. To znamená, že já nedělám balet, ale já dělám činohru, my se vyjadřujeme pohybem. Tohle je pro mě strašně důležitý, aby každý pohyb něco vytvářel, něco znázorňoval, něco tomu divákovi říkal.
3: Je to dráma teda, kterou budeme vidět.
2: Je to velice, ze začátku možná takový jakoby odlehčený balet, ale je to drama, ta Medora tam zemře, je to o lásce, je to o utrpení, je to o ztrátě, je to o naději i o nepochopení, je to taky vlastně o ten Konrád, jakoby se staví proti té celé společnosti a jejímu pokrytectví.
3: Vy ste spomenuli, že ste trošku aj pracovali s tou hudbou, takže akým spôsobom ste si vlastne prispôsobili k tej choreografii hudbu?
2: Tak ja som si samozrejme vyhľadal všechnu dostupnú hudbu, to sú hodiny, a vzal som si příběh a poslouchal som a vybral som si, co se bude k jaký scéně hodit, a tak som si to potom udělal jakoby novej seznam, jak to začne, jak to bude pokračovat, jak se to vyvine a jaký bude konec. A potom v počítači, já dělám hodně na počítači, protože to je klasická hudba, dělám taky hodně s partiturou, s notama. Když jsem potřeboval někde, aby se tam znovu něco opáklo, aby tam byla nová jako repetice, tak si to stříhám na počítači, něco si prodlužuju, něco si zpomalím a vlastně to celý se snažím, aby každá ta vrstva té tvorby řekla ten příběh. To znamená hudba, kostýmy, jeviště, světla, barva, ale i obsazení těch interpretů a potom ta choreografie, aby tohleto všechno byl jeden celek, který vám říká ten příběh.
3: Znamená to teda, že tam asi nebude živý orchester? Bude?
2: Je tam chřivý orchestr, já samozřejmě pracuju taky s panem dirigentem, sešli jsme se a já mu navrhuji, jak bych to chtěl, aby to bylo. On mi řekne, dobře, tak tady to můžeme prodloužit, ale třeba tady ne 2 osmičky, ale třeba 3 osmičky, 3 takty navíc, nebo 4 takty, nebo 20, to už je jedno. Ale prostě spolupracujeme a já se strašně těším, protože tohle to bude i naživo, teda orchestr dole v orchestřišti a umělci na jevišti.
3: Ja som sa na to pýtala preto a vlastne ste mi už trošku aj naznačili tú odpoveď, že ak je teda tá hudba reprodukovaná, tak je to fixne dané. Ak je tam ten orchester, tak on vníma to, ako tí tanečníci tancujú, vie sa prispôsobiť rovnako ako tanečníci hudbe, tak aj hudba tanečníkom. Takže pracujete trochu aj s týmto elementom, že sa to bude, čo sa týka dynamiky, vyvíjať na tom javisku?
2: Tak presne tak, ale vytvořiť celovečerný balet trvá niekdy rok, niekdy dva, takže není to jenom práce s těma tanečníkama, ale jsou to přípravy. Musíte oslovit svůj umělecký tým, ty začínají potom vytvářet, to potom jsou nějaké dialogy, co bude, co nebude, co se vyškrtne, co se přidá. A pak začne taková ta strašně intenzivní práce, co jsem teď akorát dokončil. A to jsou ty 2 měsíce na sále každý den, já nevím, kolik hodin, od rána do večera, do 6 třeba. A tam začíná i jakoby ta spolupráce s tím dirigentem. Ale potom posledních nějakých 14 dní před premiérou začíná ta opravdová práce na jevišti s orchestrem dole a ty zkoušej a snaží se, pan dirigent je velice příjemný, říkal, že se bude snažit, aby ty tempa byly takový, jako jsou na tom CDčku a samozřejmě pak se něco musí přizpůsobit, protože například to orchestřiště je tady menší, takže třeba ta hudba na tom CDčku se zní velice nahlas a potom ve skutečnosti zní úplně jinak. Takže pak je důležitý být dynamický z obou stran, vést ten dialog s tím dirigentem a tak nějak prostě se dohodnout tak, aby to bylo nejlepší.
3: V této fáze jsme teda vo fáze doskúšania na té baletné sále. Vy máte plánovanou premiéru až na jesen, to znamená, že před námi je relativně dlhé obdobie, keď ten balet jako keby bude na chvíli stát. Bude to znamenať, že možno v lete alebo začiatkom jesene začnete nanovo objavovať celú túto dynamiku a celú túto choreografiu?
2: Ta premiéra měla být, byla plánovaná koncem dubna, ale bohužel ministerstvo kultury nebo ministerstvo financí nedalo rozpočet divadlu, takže se to muselo posunout až na oktober, na konec října. Proto bude teď taková pauza. Normálně taková pauza není. Buď se ten balet intenzivně vytváří 2 až 3 měsíce a pak je premiéra, protože je to čerstvý, naskoušený a je to hotový. Ale teď bohužel budeme muset tuhletu situaci takto řešit, že měsíc před tou premiérou přijede můj asistent z pařížské opery, tanečník, s kterým jsem v Paříži tancoval, takže teď tady se mnou taky pracoval, teď zase přijede a to jsou lidi, kteří té technice absolutně rozumějí. Oni v pařížské opeře, to je vlastně taková ta kolébka naší techniky balet. Takže jsem rád, že mi pomáhá v tomhletom vyčistit tu techniku. Takže tady bude měsíc a já asi přijedu posledních 10 dní, možná 14 dní a dám zase tomu baletu nějakou tu duši.
3: Ešte ste spomenuli ten tvorivý tým, ktorý ste si so sebou priniesli. Už ste spomenuli pani manželku, ktorá robí kostýmy. Kto ďalší sa spolu podieľa?
2: Pro mňa je strašne dôležitý, aby ten tým byl kreatívny, aby sme sa rozumeli. A ja som pracoval v divadle v Římě, Teatro dell'Opera di Roma, a tam som vytvořil Carmen. A dokonca som pracoval s Petrem Formanem, to je syn Miloše Formana, strašne známy, pretože ja som tam měl veľkou loutku, takového krásneho veľkého koně. A bylo to velice úspěšný a ta scenografie od toho Giovanni Carluccio byla nádherně udělaná. On je takový ten Ital a oni mají vlastně strašný cit na ty krásně to vyrobit a krásně to namalovat a jak to všechno krásně ladí ty barvy dohromady. A mně se jeho práce strašně líbila, tak jsem ho oslovil a on s tím souhlasil, takže jeho scenografie bude i tady. A vypadá to krásně, vlastně to jeviště se mění z toho harému, někdy i na lodi, že jsme jakoby na lodi, takže to jeviště vypadá jako, že jsou tam ty provazy, ty velký plachty a je to takový, myslím, že to je velice zajímavý a myslím, že to bude krásný. No. A Nadina Kožokáru, což je moje žena, ona je z Moldavska, ale pracovala asi 6 let v Japonsku pro obrovskou společnost, textilní společnost a ty se právě zabývaly návrhama kostýmů, látka, takže všechno ví o látkách. Už je to asi 10. nebo 11. premiéra, co děláme spolu. Děláme spolu i dramaturgii.
3: A dirigentom je Petr Valentovič?
2: Ano, Petr. A Petr je velice příjemný, já jsem rád, že to dělá on. Ta práce s ním je zatím velice výborná.
3: Spomenuli ste ešte aj francúzského asistenta, povedzme aj jeho meno, nech už je ten medzinárodný tým kompletný.
2: Tak je to Alistair Medan, nebo Medin, pretože on je napúl francúz a napúl španiel. Říká mi vždycky, no, když to chceš vysloviť španielsky, tak se to řekne takhle a francúzsky takhle. Byl solista v pařížské opeře a pracuje se s ním velice dobře. No.
3: Keďže máte ten skúšobný prvý proces na baletnej sále za sebou, tak povedzme aj tie tri hlavné postavy, ktoré budú v Korzárovi.
2: Kdo to bude? Tak to vám neprozradím, protože já chci, abyste se na nás přišli podívat a abyste byli překvapení.
3: Tak teraz je to napínavé, teraz budeme čakať naozaj až do premiéry, ale ešte sa vráťme na chvíľu k vám, pretože vy ste, ja som povedali, že ste dlho tancovali, teraz dlho vlastne pracujete na tej druhej strane. Akým spôsobom, keby ste mohli zhodnotiť, vnímate ten svet toho tanečného umenia? Kde je momentálne balet? Kde sa nachádza?
2: Balet samozrejme se strašne moc proslavil v tý éře Václava Nižinskýho, když Ballet Rus hostoval v Paříži, takže se stal strašne slavným. Ale samozrejme předtím, ako historie baletu je dlouhá, balet se jakoby vyvíjel a vyvíjí se dál. Z tých dějových baletů se začaly nové choreografové, se snažili odprostit se od tých kostýmů, od toho jeviště. Tanečníci měli potom jenom trikoty, skoro nic na jevišti a jakoby ten příběh, jakoby lidskost toho zase jakoby se ztratila. A začala se vytvářet jakoby moderní pojetí a jakoby se začalo i experimentovat. To se někam dostalo, v nějakých posledních 50 let se to vyvíjelo, nikam se to dostalo a teď zase cítím tak, že jsme se trošičku zase vrátili k tomu příběhu, vyprávění, protože i když je ten balet úplně moderní a já vytvářím taky úplně moderní choreografie, tak přece jenom vždycky, když jsou dva lidi vedle sebe, muž a žena například, tak je vždycky mezi něma nějaký příběh. Stačí se ho dotknout a už to něco znázorňuje. Ten divák si ten příběh jakoby vytváří, i když to třeba je absolutně o ničem, jo. Takže přesto jsme se jakoby už dostali přes ten moderní balet a teď i ten moderní balet, i ta klasika, i vlastně všechno, co se děje v tanci, podle mě se vrací k tomu hlavnímu. To je k tomu srdci, k duši, k tomu partnerství, k tomu charakteru, k té komunikaci a k tomu příběhu. Protože balet se odehrává v divadle a příběh je divadlo.
3: Vy máte teraz za sebou jeden skúšobný proces v Národnom divadle Košice, ale do oktobra, kým bude premiéra, je dlhé časové obdobie. Kam idete ďalej vo svojej profesionálnej kariére? Kam putujete z Košic?
2: Tak ja putuju do Prahy, budu dělat novou práci a budu se starat o větší druh umění, ale samozřejmě já jsem choreograf a tanečník, takže já připravuju i například festival v Praze teď. V červnu 17. 18. připravuju velice slavnostní gala večer, třetí ročník, vždycky zvu hvězdy baletu z celého světa a zatančí pro Prahu, takže to je velice prestižní projekt. Potom se věnuju taky mladým talentům, takže mám svoje mistrovské kurzy, které už pořádám asi 5 let, koncem července a srpna. A to vyústí taky představením. Teď píšeme i jakoby knížku, jsou to rozhovory se mnou, takže teď nakladatelství Vyšehrad vydá teď 8.8. moji první knížku, kterou jsem psal s Pavlem Jurašem. On píše kritiky a je profesor na škole a on byl jeden z těch lidí, který přijel do Hamburku, tam studoval a vlastně jsme se poznali a viděl mě, když jsem tancoval, když jsem byl na tom vrcholu, když jsem byl ještě mladý, takže viděl mě tancovat ve všem, takže jsem strašně rád, že souhlasil a spolu jsme napsali tyhle ty rozhovory a pak mám nějaký další a další projekty součástí tohohle festivalu, jako třeba s KT institutem v Praze, tam budou taky nějaký mistrovské kurzy, bude tam nějaká výstava, dokonce jsem teď oslovil jednoho sochaře, který mi vytvořil sošku a chci dát cenu mladým tanečníkům, ale taky cenu za životní práci u nějakým umělcům. Takže třeba součástí toho gala je i předávání těch cen. Takže to je strašně moc. Takže tady vlastně něco končím a už začíná zase něco novýho. No. A asi se budu stěhovat do Prahy, mám 2 děti, takže samozřejmě musím být i táta, musím najít nový školy teď. Po třeba 30 letech se vracím do Česka, ne do Československa, ale do Česka. A mám ženu, mám 2 děti, takže se o ně musím taky starat, to jsou ještě malí. A Honzík, ten hraje fotbal, tak s ním chodím na fotbal. Blanka, ta má 7 let, ta dělá gymnastiku, takže se člověk musí taky starat o ty děti, protože já někde pracuji s mladýma tanečníkama a moje vlastní děti říkají, kde je táta. Takže nesmím taky zapomenout na svou rodinu. No.
1: To boli slová choreografa tanečníka Jiřího Bubeníčka, s ktorým sme sa stretli pri príležitosti na skúšania baletu Korzár v Národnom divadle Košice, ktorý bude mať premiéru v októbri tohto roka.